0: spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
1: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: majíte.
1: A konejte, stále pátráme.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu Retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra.

Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Zdraví vás Lukin a přináším novinky z hitparády 107 Frička. Novinka číslo 1. Timmy Trumpet, Ale Farben, Chase the Feeling.

0: Aktuální novinky z hitparády 107. Fríčka. Hlasovat pro ně můžete kdykoliv na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl. A Lukáš Bartl. Freeradio 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: Nové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM. Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Hudební novinky.

Rádio. Jsi první u toho, co letí. Rádio.

0: kam vyrazit.
1: Krásnou neděli zveme vás dnes do divadla. Představení operky nabízí divadlo Radost v 10 a ve 14.30. Pohádku o čertovi uvádí divadlo Radost v 10 a ve 14.30. Slavný muzikál Vídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 18 hodin. Hru Vlastenci nabízí Mahenovo divadlo v 17 hodin. Představení Brněnské metro uvádí divadlo Redota v 17 hodin. A inscenaci Změna programu vyhrazena nabízí divadlo Husa na Probásku v 17 hodin.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: vyhněte se těmto situacím.
1: Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou.
0: Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin.
1: Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.
3: Free Radio. Hudební novinky.

nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašpír. Becky Hill a Chase and Status. Becky Hill a Chase and Status. Čusté, Chick Style a John. Čusté, Chick Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: ty po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Hudební

0: námi ve spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: parků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impulse. Taxi Impulse, když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Silnice pod Řečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Řečkovickým mostem neprojdete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sejďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
2: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme.

0: pokazit.
1: Krásnou neděli zveme vás dnes do divadla. Představení operky nabízí divadlo Radost v 10 a ve 14.30. Pohádku o čertovi uvádí divadlo Radost v 10 a ve 14.30. Slavný muzikál Vídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 18 hodin. Hru Vlastenci nabízí Mahenovo divadlo v 17 hodin. Představení Brněnské metro uvádí divadlo Redota v 17 hodin. A inscenaci Změna programu vyhrazena nabízí divadlo Husa na Probásku v 17 hodin.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: David Guetta, I told you they wouldn't be doing this, man. These glasses, Celine, these Yeezy slides.
1: I po 9. hodině si můžeš dát na Free Radio pořádný hudební nášup. Free Radio, pro tvoje lepší dopoledne.

Fričkaři, krásné dobré ráno. Janča Houbová s vámi, ladíte vlnu Free Rádia, vlnu 107 FM, dnes poslední zářijovou neděli. Já si myslím, že to teda strašně uteklo, člověk ani nemrkl a už je tady 27. září, kdy svůj svátek slaví Jonáš, což je mužské jméno hebrejského původu ve významu holubice. A taková malá zajímavost, existuje také litevské jméno Jonas, které je ovšem variantou jména Jan Honza. Takže Jonášům přeji všechno nejlepší a pokud nějakého znáte, tak mu nezapomeňte popřát. Free Radio. Hudební noviny.

0: Let do minulosti. Kalendárium Freerádia.
1: Kalendárko Freerádia s datem 27. září je připravené. Je tam toho spousta zajímavého, co se událo v minulosti. Tak třeba české země rok 1900 bylo otevřeno muzeum hlavního města Prahy. Rok 1939 v nahrávacím studiu Ultrafonu naspíval Oldřich Nový 19. den po premiéře filmu Kristiányho ústřední píseň Jen pro ten dnešní den, která se stala hitem roku. Rok 1941 zastupujícím říšským protektorem v Čechách a na Moravě byl jmenován generál policie Reinhard Heydrich, později přezdívaný pražský řezník. V roce 1949 byla Milada Horáková zatčena ve své kanceláři v Masné ulici. Rok 1955 na České ulici 8 v Brně byla otevřena první samoobsluha drogérie. Byl to první obchod svého druhu v tehdejším Československu. Pojďme se také podívat do světa. Rok 1654 mauzoleum Taj Mahal, které nechal Šáh Džahan postavit pro svou ženu Mumtaz Mahal po tom, co zemřela při porodu 14. dítěte, konečně byla dokončena. 20 000 dělníků na tom pracovalo 22 let, než byl tento skvostný monument dokončen. Rok 1892 na parníku připlul do New Yorku český skladatel Antonín Dvořák na žádost americké milionářky Janety Tarber, která ho pozvala a jmenovala ředitelem nově založené americké konzervatoře. A rok 1905 Albert Einstein v článku představil nejslavnější vzorec na světě, matematickou spojitost mezi hmotou a energií E rovná se MC na druhou. Pojďme se také podívat, kdo dneska slaví narozeniny, tak například legenda Záviš, vlastním jménem Milan Smrčka, folkový zpěvák, písničkář a básník, slaví už 70 let. Zpěvák David Koller také slaví své narozeniny, k tomu divadelní, televizní a filmová herečka Ivana Chýlková, anebo zpěvačka a herečka Monika Absolonová, tak pokud slavíte také, přeju vám všechno nejlepší.
2: Našli se další prachy, hledá se majitel.
0: A po majiteli stále pátráme.
3: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
0: Je tvoje?
3: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Free Radio.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

Krásné dopoledne, přátelé, Janče Houbová s vámi a představte si, že nejlepší psovodi jsou na jihu Moravy. Je to černé na bílém, je to potvrzené vítězstvím, jakým prozradím za chvíli.

0: my. Free Radio.
1: Žijeme Brnem. Nejlepší policejní psovodi jsou z Jihomoravy. Jihomoravští kynologové dokázali, že jsou zkrátka nejlepší. V soutěži družstev vybojovali prvenství. Je to tak, policejní mistrovství se uskutečnilo ve výcvikovém středisku psovodů a služebních psů v Dobroticích. Soutěžní dvojce poměřili své schopnosti v disciplínách vycházejících z reálného výkonu služby. Fachové i obrané práce prověřili nejen dovednosti služebních psů, ale především jejich souhru s psovody při řešení náročných situací. Nechyběla ani poslušnost a disciplíny zaměřené na obranné práce. No a zlatým hřebem byla soutěž družstev. Tým krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje zvítězil v celkovém hodnocení a získal putovní pohár policejního prezidenta. Takže velký úspěch nejenom samozřejmě psovodům, ale hlavně pejskům, kteří vybojovali tuto krásnou cenu.
0: Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Kán je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjagenčeva, hypnotickou noir Odysseu, její soukromé peklo od Nikolase Windinga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka B2 Kán od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
2: Technologie naživo. Biznis osobní.

0: i 3D Expo.
1: MSV 2026.
0: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
2: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Ach, ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
5: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
4: A kde to najdu?
5: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
4: A nemáš nějakou slevičku?
5: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
6: Dobrý rádio, 107 FM. Právě teď ti hraje

0: A brněnská zoo má od tohoto víkendu nového tygra. Do zoo Brno dorazil 7letý samec tygra sumaterského. Přivezli ho v brzkých ranních hodinách ze zoo Krefeld v Německu. Teď začíná jeho adaptace na nový domov a podle chovatelů samec nyní potřebuje klid, aby si postupně zvykl na nové prostředí, pachy, zvuky i své chovatele. Takže o víkendu je expozice pro návštěvníky uzavřená, ve venkovní expozici ho ovšem uvidí, až si na nové prostředí zvykne. Takže dočkáte se ho, přátelé, co by dupa, snad se novému tygříkovi bude v brněnské zoo líbit.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Krásné dopoledne, 10. hodina je tady na Free Radio pro vás. Samozřejmě chystám kino novinky. Tentokrát se mrkneme na dobrodružné akční drama s Bradem Pittem v hlavní roli V srdci divočiny. Do kin vstoupila také odlehčená česká vesnická komedie Proč bychom se nezabili. V kino novinkách tento týden je i americký animák Zapomenutý ostrov. No a do kin vtrhl také nový československý dokument ověnčený cenami, kdyby se holuby proměnily ve zlato. O čem všechno je a na co vyrazíte, to si rozvíte za chvíli.

0: Tobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Hudební

0: Dobrodružné akční drama s Bradem Pittem v hlavní roli V srdci divočiny je právě teď v kinech. Film ukazuje, že vzájemná důvěra se stává klíčem k přežití. Jeho hlavním hrdinou je válečný veterán James, který se svým čtyřnohým parťákem Odinem, vysloužilým bojovým psem, vydává na výlet do aljašské divočiny. Když však jejich malé letadlo havaruje, ocitnou se daleko od civilizace, vydání na pospas nehostinné přírodě. Vypořádá se dvojce s nebezpečnými živly a najde cestu zpět do civilizace, tak to se rozvíte na novém filmu V srdci divočiny.
1: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
2: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek. Jeli bo DJ Bob.

0: si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Do kin vstoupila také odlehčená česká komedie Proč bychom se nezabili. Snímek navazuje na tradici českých vesnických komedií. Zavádí nás do vesnice Rozumov, kde se každý každému do talíře dívá a sousedské naschvály se dědí z generace na generaci. Už léta je navíc komunita rozdělená sporem mezi rodinou Šmrhových a Průšových. Ale jak už to tak bývá, Karel a Marie, děti ze znesvářených rodin, se tajně milují. Prostě taková Romeo a Julie po česku, dalo by se říct. Po dalším incidentu přijme Marie nabídku účinkovat v reality show Svatba na slepo a rozpoutá tím nečekaný koloběh událostí. Jak tahle vesnická taškařice dopadne, to se dozvíte v kině na komedii Proč bychom se nezabili.
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: kinonovinkách tento týden je i americký animák Zapomenutý ostrov, který vypráví podmanivý příběh dvou nejlepších kamarádek Joe a Risey, které na prahu dospělosti projdou tajemným portálem a ocitnou se ve fantastickém světě plném kouzelných stvoření. Radost z objevování magického ráje však rychle vystřídá kruté poznání, že cenou za návrat do lidského světa je ztráta veškerých společných vzpomínek. V napínavém závodě s časem musí dívky najít způsob, jak uniknout z neznámého ostrova dříve, než jedna na druhou navždy zapomenou a jejich celoživotní přátelství zmizí v nenávratnu. To je ve zkratce fantasy animák Zapomenutý ostrov.
1: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
2: Tak kam to dneska bude? Do práce? Na schůzku? Nebo domů?
3: A víte, co je na tom nejlepší? S Taxi Impulse se vám každá tahle cesta může vrátit zpátky.
2: Za každou jízdu sbíráte body a ty jednoduše proměníte za kredit na další jízdy.
3: Takže čím víc jezdíte, tím míň platíte.
2: Stáhněte si aplikaci Taxi Impulse a ušetřete.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
5: Prý rádio 107 FM. Právě teď ti hrajeme.

0: kinech je taky nový československý dokument ověnčený cenami Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Snímek s vysokým hodnocením byl vyznamenán třeba cenou pro nejlepší dokument na festivalu Berlinale. Režisérka v něm zachycuje tíživou životní situaci svého bratra Davida i bratranců, které závislost na alkoholu připravila o střechu nad hlavou. Co když ale jejich problémy začaly ještě dřív? Prostřednictvím vlastních vzpomínek, oživlých fotografií i originálních animací hledá debutující filmařka odpověď na nastíněné otázky a zkoumá svůj vztah k Davidovi. Tak tohleto vysoce hodnocené drama dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato je právě teď v kinech, tak si na něho můžete zajít.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Krásné dopoledne, přátelé, Free Radio s vámi dnes 27. září, kdy svůj svátek slaví všichni Jonášové, tak jim nezapomeňte popřát. No a po 11. tradičně mám pro vás tipy, kam můžete vyrazit. Nechte se překvapit, co jsem pro vás tentokrát připravila.
1: Vyhněte se těmto situacím. Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou. Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin. Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
3: Autonova Brno. Na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz
4: Free Radio. Hudební noviny.

0: Rádio. Kam vyrazit?
1: Tento víkend se koná parádní akce pro všechny milovníky archeologie a historie. Archeologické dny v Mikulčicích v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích. Jedná se o dobovou akci pro širokou veřejnost, tak se přijďte podívat na velkomoravské tábořiště, život v něm, řemesla i potraviny či bojové zápolení. K vidění je toho spousta, třeba sokolník i jezdci na koních, děti si mohou vyzkoušet lukostřelbu, součástí jsou i odborné přednášky a vstup je na Slovanské hradiště v Mikulčicích zdarma, tak se tam můžete vydat.
2: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
0: A po majiteli stále pátráme.
3: Na Free Radio hledá.

0: vyrazit.
1: Fričkaři a tento víkend nám ožívá i brněnské náměstí Svobody, protože až do 3. října se tady koná tradiční slavnost vína a burčáku. Vinobraní v Brně, kdy se můžete těšit na stánky s občerstvením a pestrý doprovodný program, který každý den odpoledne i v podvečer nabídne živou hudbu. No prostě taková ta klasika na Svobodáku, tak se tam určitě vydejte, protože si myslím, že tak na půl cesty se vždycky nějaké to vínko nebo něco do žaludku sejde.

0: pokazit.
1: Program si na poslední zářijovou neděli nachystala i brněnská Vida. Pro děti si připravila víkendovou dílnu s pokusy s názvem Poklad ve vlnách. Nafukovací ryby, svítící živočichové i oceán v lahvi. Tak si užijete výpravu pod mořskou hladinou plnou pokusů a kdo ví, třeba cestou objevíte i ztracený poklad. Jinak je to vhodné pro děti od 5 let a tahle ta akce se koná 3x denně, takže si myslím, že si určitě vyberete ten svůj čas a nezapomeňte, je to v brněnském Vida centru.
2: Silnice pod Řečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Řečkovickým mostem neprojedete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sejďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
3: Prý rádio 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: Horečkaři, až do zítřejšího dne pokračuje Mezinárodní festival seriálu Serial Killer. Devátý ročník nabízí to nejlepší ze současné evropské seriálové tvorby se zvláštním zaměřením na Island a Nizozemsko. Centrum festivalu je opět v divadle Husa na Provázku. Projekce diváci ovšem uvidí také v divadle na Orlíči v kinosále Televizního institutu na Dominikánské ulici. Festival se kromě mezinárodního pohledu zaměří také na českou seriálovou produkci a návštěvníkům nabídne premiéry několika letošních seriálových novinek. No a co vás čeká dnes? Hlavní část programu bude v rámci slavnostního zakončení uzavírat předpremiéra seriálu Táta a předpremiérového uvedení se zúčastní delegace tvůrců, včetně herce Krištofa Bartoše a hereček Nikoly Kilarové a Anety Krauzové. Tak pokud vás to zaujalo, tak tohle to všechno se koná v rámci festivalu Serial Killer.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: 12. hodina je tady, přátelé, Janča Houbová s vámi a po 12. dat to znáte, startuje hodina, která je plná infa z Brna. No a hned v prvním vstupu se podíváme například na to, že na Kamenném vrchu v Brně se konečně staví. Co tam vznikne, kolik toho bude a kdy se tam bude moci bydlet, no tak to prozradím za chvíli.
1: Miluje

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Hudební novinky.

0: Krásné odpoledne od mikrofonu Free Radia, Janče s vámi, no a na Kamenném vrchu se konečně staví. Symbolickým poklepáním základního kamene začala v tomto týdnu po několika letech příprav stavba družstevního bydlení na Kamenném vrchu v brněnském Novém Lískovci. Vzniknout by mělo 24 domů s celkem 353 byty. První obyvatelé se do bytů podle města nastěhují už v roce 2030. Pozemek pro stavbu bytů je ve svahu poblíž ulice Petra Křivky, no abyste si to uměli představit. No a kromě bytové výstavby město připravuje také projekt mateřské školy v ulici Petra Křivky, kterou by chtělo začít stavět v roce 2028. Bude mít 4 třídy pro zhruba 100 dětí.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio.

0: Brněnské pověsti nám ožily v komiksu. Nová kniha, která vznikla, přináší staré pověsti i novější městské legendy z jihomoravské metropole. Známé příběhy tentokrát ožívají v kresbách 18 ilustrátorů, kteří jim dali vlastní podobu. Jak se kniha jmenuje? Organizace KVSK vydala knihu s názvem Brno, komiksové čili staré, nové i novější pověsti brněnské, která přináší známé i méně známé příběhy z Brna v podání současných výtvarníků.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio 107 FM, první v Brně s nejnovější.

0: Pozornět by teď měli řidiči parkující v brněnském Starém Lískovci. Od úterý 29. září, takže úplně takhle krutě po státním svátku, tam v lokalitě kolem Dunajské ulice začnou platit modré zóny rezidentního parkování. O týden později se k oblasti ve Starém Lískovci připojí také část kolem fakultní nemocnice Brno na pomezí Starého Lískovce a Bohunic. Dunajská, Karpatská, Valašská nebo Kroupová ulice tak bude od posledního zářijového týdne patřit mezi ty, kam se v letošním roce rozšíří modré zóny rezidentního parkování. Oblast 901 Dunajská, kde modré zóny začnou platit právě v úterý 29. září, olemuje Dunajská, Jemelkova, Klobásova a Osová ulice. Obě oblasti spadnou do takzvané zóny C, kde regulace platí od 5. hodiny v podvečer do 6. hodiny ráno. První hodina denně je zdarma a poté návštěvníci platí 30 korun za každou další započatou hodinu. Parkovné lze uhradit přes mobilní aplikaci Park Simply, online parkovací automat nebo SMS-kou. Bohužel parkovací automaty v zóně C umístěny nejsou, takže jenom připomínám, že od 29. září lokalita kolem Dunajské tak tady začne platit rezidentní parkování.
1: Prý rádio, tvý brněnský rádio.
2: Technologie naživo, biznis osobně,

0: Lidé Expo.
1: VSV 2026.
0: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
2: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
3: B2Kán. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Kán je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvěgenčeva, hypnotickou noir Odysseu, její soukromé peklo od Nikolase Windinga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka B2Kán od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
4: Rádio 107 FM. Právě teď tě hrajeme.

0: Trojkovičkaři, tak bohužel je to tady náš dnešní nedělní ranní refresh se nám nachýlil ke konci, ovšem to vůbec nevadí, protože parádní program na Free Radio pokračuje. Za malou chvíli 107 Frička, potom také retro party s Markétou Huďkovou. Makina už se na vás moc těší, no a večer nám to uzavírá House for You s Macky Martinem. Tak se mějte krásně, užívejte neděli, no a nezapomeňte, za týden se na vás opět těším v nedělním refreshi. Janča Houbová s vámi, užívejte.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Vaší rádio 107 FM.
1: Vyhněte se těmto situacím. Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou. Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin. Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.
0: Free Radio. Hit paráda Free Radio. Posledmička
3: Fríčka.
0: Největší hit paráda českého
3: éteru. Ciao tutti, hello everybody. Opět srdečně vítám všechny posluchače Free Radia. Ladíte 107 FM, kde už za pár okamžiků odstartujeme hit parádu 107 Fríčka. Je to tady. Na tento týden je pro vás připravené 1023. kolo, kterým vás bude provázet opět moje maličkost, tedy Lukáš Bartl. Příjemný poslech a hezkou zábavu všem, kdo dneska posloucháte. První a zásadní věc celé hitparády, kterou musíme projít, je kontrola hlasování. Ano, každý, kdo hlasoval do aktuálního kola hitparády, má ode mě pochvalu, už takhle dopředu, protože výsledky dopadly naprosto fantasticky. Musím to prozradit ještě předtím, než řeknu to číslo. Je to nádhera a nebojím se říct, že tu máme první hlasovací rekord ve školním roce a taky musím zatleskat, protože to, co předvádíte během hlasování, to je nevídané. A teď pozor, celkový počet hlasů, který se povedlo posluchačům udělit mezi svoje oblíbené hity, je tento týden 6639 hlasů. Je to nejlepší hlasování za poslední 4 týdny a za poslední 4 hitparády. A já musím poděkovat. Jste skvělí a jménem celého týmu Free Radia děkujeme za takhle úžasnou spolupráci. Je to prostě krása, 6639 hlasů nám hitparádou krásně promíchá, takže se máme na co těšit. A navíc, pokud jste nemohli poslouchat minulé kolo až do finále, tak si teď v rychlosti připomeneme, pro koho se hlasovalo před týdnem nejvíc. Třetí pozice, minulé kolo Kygo, Khalid a Griffin, skladba Save My Love. Druhé místo minulý týden, 89ers a Rimini Rockers se skladbou Back to 89. A první místo, tedy jednička hitparády, minulé kolo, skladba Joyride a Oliver Tree ze Spojených států amerických. Tohle byly tedy nejlepší hity před týdnem. Já osobně se nemůžu dočkat, až se přiblížíme k té nejlepší desítce a uvidíme, kdo se tam probojoval tento týden. Bude to opravdu napínavé, ale určitě se těším i na novinky. A ty nás čekají mnohem dřív, než se dostaneme k desátému místu. Takže jako v každém kole hitparády je potřeba nejprve projít nejslabší hity, tedy rozloučit se s odpadlíky. A pak teprve můžeme nasadit první dnešní novinku. Takže pojďme na odpadlíky. Do dalšího kola bohužel nepostoupí tyto pecky. Jako první nás po 52 týdnech, což je maximum, opouští pecka Pretty Woman. Aztek, Pitbull a Gabri Ponte dosáhli maximálního počtu

Daya Right to All, konec po 25 týdnech, to byl odpadlík číslo 3 a čtvrtým odpadlíkem se tento týden stala skupina Blackpink a jejich skladba Go, která končí po 29 hitparádách.

0: Takhle zní čtvrtý odpadík, kterého jste tento týden vyloučili z parády. Loučení máme kompletní a hned po rozlučce se můžeme vrhnout na novinky. Novinky hitparády jsou velmi důležitá věc, je to čerstvá krev a čerstvá posila, no a taky záleží na vás, jak novinky budou postupovat, anebo taky nebudou postupovat. Jako první si dnes poslechneme australsko-německou spolupráci. Za Klokany je to hudební producent, DJ a hvězda festivalu Timmy Trumpet a za německou část je to německý DJ Franz Zimmer, známý pod uměleckým jménem jako Ale Farben. Skladba se jmenuje Chase the Feeling a jelikož oba interprety dobře známe, nemá smysl se dál zdržovat a rovnou můžeme jít na poslech. Krásné odpoledne, super zábavu a příjemný poslech všem, kdo ladí 107 FM. Máme tu start hitparády 107 Frýčka s pořadovým číslem 1023. Ze studia Freerádia vás zdraví Lukin a teď už muzika la muzika. Novinka číslo 1, Timmy Trumpet, Ale Farben a skladba Chase the Feeling.
1: Freerádio. Freerádio. Hitparáda Freerádia. Novinka hitparády.

0: První novinka za námi, tedy Timmy Trumpet a Alefarben, Chase the Feeling, a druhá novinka hitparády je spolupráce německého projektu a anglického zpěváka. Takže vlastně německo-anglická spolupráce. Glockenbach je populární německý a producentský projekt, který kombinuje melodickou elektronickou taneční hudbu s popovými prvky. Identita hlavního producenta či producentů, neví se jestli jeden nebo dva, zůstává stále skrytá za ikonickou černou maskou, která má podle slov samotného umělce sloužit k tomu, aby se posluchači plně soustředili výhradně na jejich hudbu a na jejich tvorbu. Novinka se jmenuje Collide, psáno Collide, Collide. A vokály k této novince naspíval úžasný anglický zpěvák jménem Callum Scott. 106. startovní pozice a druhá novinka hitparády Glockenbach a Callum Scott se skladbou Collide.
1: Free Radio. Free Radio. 107. Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Novinka hitparády.
2: When I look up at the sky, I think I'm precious like a planet. We move, we change, we get lost for a while. Some planets have this invisible line between them, and they're supposed to meet again, even if it takes many years. I don't understand grown-up love, but I know what it feels like when

0: teď už je to třetí novinka aktuálního kola. Se třetí novinkou dnes přichází samotná trendzová megastar a trendzový profesor Armin van Buuren. K Arminovi je asi zbytečné cokoliv dodávat, ale jenom tak jakoby pro přehled doplním, že narozky slaví 25. prosince, je mu už 49 let, oženil se v roce 2009 a vypadá pořád skvěle. Teď už ale konec informací a pojďme si poslechnout novinku, kterou nazval Take Me Home. 105. místo, novinka číslo 3, Armin van Buuren a skladba Take Me Home.
1: Free Radio. Free Radio. 107. Fríčka. Novinka hit

0: Free Radio 107 FM, hit paráda 107 Frička a tento týden už čtvrtý nováček. Jdeme na věc. Jako poslední z novinek si poslechneme skladbu Crash. S tímto singlem přichází skupina All Day Project. Kdo by je neznal, tak jenom pro informaci, All Day Project je jihokorejská smíšená skupina založená a vedená společností The Black Label. Skupina se skládá celkem z 5 členů. Je to Annie, Tarzan, Bailey, Wu Shen a taky Yang Seo. Debutovali 23. června roku 2025 s vlastním singlem Famous. Teď tady máme jejich novinku, kterou nazvali Crash. A jak se jim tahle nová věc povedla, to už můžete hodnotit svými hlasy během dalšího hlasování. 104. místo hitparády pro tento týden, All Day Project a novinka Crash.
1: Free Radio, hitparáda Free Radio, 107. Frýčka, novinka hitparády.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radio. Po sedmička Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: A je to novinky 1023. kola hitparády 107. Fríčka jsme si poslechli, tím pádem známe všechny aktuální novinky. Dáme krátkou rekapitulaci a po opakování nováčku už rovnou skok na 50. příčku hitparády. Tak jdeme hezky na opakování. Novinka s číslem 1 dnes australský Timmy Trumpet, německý Ale Farben a jejich skladba Chase the Feeling prozatím na startovní 107. pozici. Tohle je tedy dnešní novinka číslo 1. Teď už rekapitulace druhé novinky, byla to skladba Collide, spolupráce Glockenbach a taky Callum Scott, 106. místo, novinka číslo 2. Třetí novinku hitparády tento týden přináší Armin van Buuren, prozatím tedy 105. místo a jeho novinka nese název Take Me Home.

0: 107 Afrička, první novinka Austrálie, pak je tam Německo, Holandsko a k tomu ještě Jižní Korea, to znamená novinky z celého světa. Která se vám zalíbila a pro kterou budete hlasovat, to už musím nechat na vás. My si po rekapitulaci odkryjeme místo 50. A z 50. pozice budou tento týden startovat společně WW a taky Scooter. Místo 50. pro tento týden Rave from Outer Space.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Kašmír.

0: si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
3: Free Radio.
4: Free Radio.
3: Hitparáda Free Radio.
5: Absolutní padesátka.
6: Scooter, W&W, welcome to the rave culture.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Odbržděná 49.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hitparáda Free Radio.
1: Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107. Slušná 47.

Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. Vyšperkovaná

0: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107 Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: Krásné odpoledne a hlavně příjemný poslech během hitparády. Od mikrofonu zdraví Lukininu a máme za sebou 46. místo tento týden. Je to trošku změna v hitparádě a těch změn tento týden nebude málo, protože 46. místo je 23. pozice z minulého kola. Jedná se o skladbu Heaven on Your Mind a tím pádem Kygo a Dan Timinsky klesají docela prudce směrem dolů. Taky Gabry Ponte a Mauricio Bucalo, komu si Gira, komu si Bala, minule 28. místo, tento týden až 47. Klás, úplně stejný scénář. Jeho skladba Sadness, minulé kolo v hitparádě Free Radia, 26. místo, což je jakoby celkem super, ale tento týden Klás a Sadness propad až na 48. A podobná situace taky u skladby I Surrender, spolupráce Mark Korn a Semi 2, minulé 35. místo, tento týden je z toho 49. Je tady hodně přísné hlasování a taky počet hlasů padl hlasovací rekord, to znamená, že už takhle z té spodní části vidíme, že to budou velké změny. 23, 28 a 26 se vůbec nedostali přes místo 40. Takže jakoby 23, 28 a 26 z minulého kola. Teď ale už 45. místo a to jsou Kungs a taky Boys Noise. 45. tento týden Getaway.
2: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
3: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
2: A kde to najdu?
3: Na Mood.cz, je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
2: A nemáš nějakou slevičku?
3: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci.
6: Staň se členem naší rádiové party.
5: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
6: Poslat vzkaz, hlasovku
5: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
6: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
5: Právě teď.
6: Apka Free Radio.
5: Ke stažení na App Store a Google Play.
6: Tak na co ještě čekáš?
0: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio.
7: Grandiózní pěkný.

0: Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Pekelná 44.

0: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Frýčka. Největší hit paráda českého éteru. Exkluzivně jen na Free Radio.
1: Bombastická 42.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radia. Kostadvička Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
1: Příjemný poslech a super náladu všem na 107 FM. Od mikrofonu zdraví Lukin a posloucháte 1023. kolo hitparády 107 Fríčka. Před námi je právě teď rekapitulace, to znamená krátký přehled od 50 až po 1.40. Jdeme na to. 50. pozice tento týden WNW a taky Scooter Rave from Outer Space.

0: a taky Izzy Bizu, I Had a Dream. Třicátá druhá pozice, Cass a Series On The Floor. A 41. pod vlajkou Velké Británie, Duke Dumont a jeho skladba Ain't No Game. Zdraví vás Free Radio 107 FM, tohle je naše milovaná hitparáda 107 Fríčka. Tento týden rekordní hlasování 6639 hlasů. Velká, opravdu velká pochvala pro všechny hlasující fríčkaře a pro všechny, kteří aspoň jednou takhle během týdne navštívíte stránku freeradio.cz/top107. Za námi další rekapitulace a pozor, teď už je připravená 40. pozice hitparády pro tento týden. Přichází David Guetta, Alok a taky Stick Figure. 40. místo pro tento týden, Run, Run, River.
1: Free Radio, kam vyrazit?
2: Pohodovou neděli zveme vás dnes do divadla. Bláznivou komedii Hra, která se zvrtla, nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. A komedii Malé chytré lži nabízí Divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
1: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. Maximální 40.

0: Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Monstrózní 39.

Dobrý rádio 107 FM a taky hit paráda 107 Fríčka. Za námi už 36. místo, tedy výbírek sa Fateless New Religion, 37. pozice Aztek a DJ Coco a taky Card D, Everything's Alright, 38. potom Don Diablo, Enjoy the Silence a na 39. pozici máme Skokana týdne, připravte se na to. Je tady Skokan týdne a v tomto kole je to skladba Marble Nights. Marble Nights jako nejlepší novinka z minulého kola, původně startovní 106. pozice, tento týden nádherné 39. místo, takže Faruko a Juan Magan společně s novinkou Marble Nights odnáší titul Skokana týdne. Podíváme se i na propadák tohoto kola a propadák týdne je Cedric Gervais a taky Carla Monroe. Společná skladba Got to Be, minulé kolo 56. místo, v tomto kole už je to 95. pozice. Z 56. na 95. tedy klesá Cedric Gervais a Carla Monroe, tím pádem se skladba Garby stala propadákem týdne. Skokan týdne, to je ten příjemnější titul, si odnáší společně Faruko a Juan Magan se skladbou Marble Nights. Takhle jste rozhodli, takhle jste hlasovali a já jsem rád, že Skokan týdne je právě takhle temperamentní skladba, jakou je Marble Nights. Takže 40, 39, 38, 37 a 36, což byla BB Rexa a Fateless New Religion, máme za sebou a já už teď všem posluchačům posílám 35. místo hitparády Free Radia. Je tu pan Klaas a pod vlajkou Německa 35. Analog Heart.

0: A stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 10 707 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
0: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci.
2: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
2: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
2: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
2: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
2: Tak na co ještě čekáš?
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Free Radio.
5: Free Radio.
4: Hitparáda Free Radio.
6: Senzační pět.

Spoledne a hlavně příjemný poslech na 107 FM, Lukin u mikrofonu a právě teď 1023. kolo hit parády 107 Frýčka. A připravená je další rekapitulace. Za námi 31. místo, byla to Shakira a Zoo, a za okamžik 30. místo, které, jak je zvykem v hit parádě, prozradím logicky až po té rekapitulaci. Takže pojďme hezky na opáčko. Jak to dneska vypadalo? 40. pozice David Guetta, Alok a Stick Figure, Run Run River. Na 39. pozici startovala novinka z minulého kola, původní 106. pozice,

0: Don Diablo, Enjoy the Silence. 37. pro tento týden Aztek, DJ Coco, Cardi B, Everything's Alright. All day. 36. místo, BB Rexa a taky Faithless, New Religion. 35. pozice na 107 FM, Analog Heart a Class. 34. pozor, tady mám poznámku, je to 6. místo z minulého týdne, to znamená, že kdo bude nahoře mezi top 10, to netušíme, ale 6. z minulého kola, tedy Christian Marky a Soleá, Summer is Magic, 34. tento týden. Na 33. pozici Felix Jen a Kaskáda, Boy You Turn Me. 32. potom Kungs a Teofilos London, Galaxy. A ze 14. pozice až na 31. klesá Shakira se skladbou Zoo. Tohle jsou následky posledního hlasování, nebo spíš výsledky toho, co způsobilo hlasování. Hlasování bylo perfektní. Hlasování proběhlo na jedničku, protože celkový počet byl 6639 kousků. Jako doopravdy jízda, takový hlasovací tornádo, řekl bych tento týden, ale máte obrovskou pochvalu. Teď už ale 30. pozice a je to první shoda tento týden. To znamená 30. místo minulé kolo, 30. místo pro tento týden, Cascade, Leighton Jordany a skladba Meet Again.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
2: B2Kán. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Kán je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvěgenčeva. Hypnotickou noir odiseu Její soukromé peklo od Nikolase Windinga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka B2Kán. Od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hitparáda Free Radio.
1: Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107. Strhující 27.

0: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: To, co se tento týden děje v hitparádě 107 Fríčka, to je nevídané a neslýchané. Mrkneme se na dalších pár kousků. Za námi 26. místo, byla to 42 z minulého týdne. Lucenzo a jeho Limoncello, to je postup směrem nahoru. Dolů to vzali Víkend a Dua Lipa, Let Me With You, minulé kolo 12. místo. Tento týden je to až 27. Z osmičky na 28, to je taky celkem rychlé, klesá Armin van Buuren a Glockenbach se skladbou Sun Shines On Me. Bohužel, tento týden neměl Armin van Buuren tak dobrý týden, teda má novou novinku, ale jeho stálice Sun Shines On Me prudce klesá, je to o 20 pozic směrem dolů. Alexandra Stan a skladba Fire taky směrem dolů. Minulé kolo Fire 22, tento týden je to 29. místo. Takže od 30. místa až po 26. místo všechno známe a teď už přichází 25. pozice. 25. koukám na to, že to bude asi druhá zhoda tento týden. První zhodu jsme měli někde okolo 30. místa a na 25. pozici si stejnou příčku udrželi Aben a James. Minulý týden 25 a tento týden opět místo 25. s hitem Paradise.
0: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. Vysmátá 25.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Vyladěná 24.

0: baví, babe.
1: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. 102 Fríčka. Největší hitparáda českého éteru. Exkluzivně jen na Free Radio. Vytuněná 22.

0: Free Radio. Hitparáda Free Radia. 107. Fríčka.
1: Energická 21.

Free Radio 107 FM a k tomu hitparáda 107 Fríčka. Tento týden 1023. kolo, Lukin u mikrofonu a 20. místo za pár vteřin. Podle toho, za jak dlouho proletíme další rekapitulaci, tak podle toho tady bude 20. pozice. Za okamžik jsme zkrátka u toho. Teď ale opáčko od 30. místa. 30. místo tento týden vlajka Spojených států amerických, Cascade, Leighton Jordany, Natalie Jane a skladba Meet Again. Jako další startovala na 29. pozici Alexandra Stan a její skladba Fire. Like 28. místo Armin van Buuren a Glockenbach, Sun Shines on Me. 27. tento týden pan Weekend, tedy The Weekend a Dua Lipa, Let Me With You. 26. místo na 107 FM odstartoval Lucenzo a jeho Limoncello.

0: 24. tento týden Robin Schulz a taky Barbs Better Times. Ze 13 až na 23 klesají Criss Cross Amsterdam a Willy Will.i.am se skladbou My Oh My. Na 22. místo byla sedmička z minulého kola Empress When It Feels Right. A 21. v tomto kole Sad Girls, BB Rexa a David Guetta. Největší hitparáda českého éteru 107. Fríčka pokračuje. Díky, že ladíte a taky díky, jak krásně hlasujete, protože tento týden opět padl rekord 6639 hlasů a to je nádhera. Tohle je rekapitulace 21. místa. Pode mnou tady ještě hraje BB Rexa 9 Geta se skladbou Sad Girls na konci rekapitulace, ale teď velké překvapení na 20. pozici. Místo 20. je 86 z minulého kola. A kdo si pamatujete spodní část hitparády? Asi málo kdo, ale byl to Fisher. Fisher a Florence Armand What a Life. Minulé kolo 86. místo. Tento týden 20. pozice.
1: Vyhněte se těmto situacím. Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou. Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin. Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
3: Autonova Brno. Na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz.
4: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
5: A po majiteli stále pátráme.
6: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
5: Je tvoje?
6: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
5: Ztracená bankovka Free Radio.
6: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
5: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio.
7: Natěšená dvacítka.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Nabitá 19.

0: Free Radio.
1: Free Radio.
0: Hitparáda Free Radio.
1: Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
2: Nažavená sedmnáctka.

0: gummy.
1: Free Radio.
2: Free Radio.
1: Hit paráda Free Radio.
2: Kostadmička Fríčka.
1: Největší hit paráda českého éteru.
3: Jedeme dál. Ladíte Free Radio 107 FM, k tomu také hit paráda 107 Fríčka s Lukinem, tento týden 1023. kolo. A to, co se tady dneska děje, tak to se tady už dlouho nedělo. Musím upozornit na ty jakoby výjimečnosti v té hit parádě a dneska je jich opravdu hodně. Například teď dohrála Kesha Origami, 16. místo pro tento týden, ovšem 69. místo z minulého týdne. Někdo se zkrátka rozhodl tak, že Kesha a Origami patří do té top 20. No a totálně jste Kešu zasypali ne Origami, ale svými hlasy a tím pádem je to krásný postup. Já musím říct, že to není jakoby jednoduché z 69. místa postoupit až na 16. Ale podobná situace se stala taky u místa 50. z minulého kola. Minulé kolo se na 50. pozici ocitl italský Anima a jeho taneční bomba Atoma. To znamená Anima, Atoma, minulé kolo 50. místo. Tento týden ale 17. A to taky není jako úplně prča a úplně legrace dostat se z 50. na místo 17. Ale jsou tam taky opačné situace a opačné scénáře, kdy například takový James Hype a Sam Harper a Bobby Harvey se skladbou Waterfalls propadli z 5. místa až na 18. příčku. A trojka, což je bronzová medaile z minulého týdne, dneska zazněla na místě 19. Takže jak bude ta první desítka a jak bude ta první pětka vypadat, to bude dneska ještě velká, velká zajímavost. Počkejme si na to, já sám se na to těším. Teď máme za sebou 18., 17. a 16. místo a já už do éteru posílám 15. pozici, což je, čísla přesně naopak, 51. z minulého týdne. Další skladba, kterou tlačíte svým hlasováním směrem nahoru. A je to Mike Candice. Takže z 51. pozice rovnou na místo 15. postupuje Mike Candice a jeho pecka s názvem Where Am I?
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
1: Free Radio.
2: Free Radio.
1: Hitparáda Free Radio.
2: Rozkošná patnáctka.

0: Paráda 107 Fríčka, tento týden pořadové číslo 1023. A teď co? A teď rekapitulace, jdeme na věc. 20. pozice, 86 z minulého kola, Fisher a Florence Arman, What a Life. Devatenácté místo tento týden je třetí pozice z minulého kola. Je to Kygo, Khaled, Griffin a jejich skladba Save My Love. Jako další místo 18. James Hype, Sam Harper a další Waterfalls. 17. místo v tomto kole Anima a jeho Atoma. 16. pozici odstartovala Kesha a její Origami. Místo 15. Mike Candice, Where Am I? 14. tento týden postup směrem nahoru. Minulé kolo to byla místo, to byla pozice 24. pardon, a tento týden je to 14. místo. Mikolas a také Trips, Hard to be Humble. Dobře jste zatlačili, dobře. 14. místo, tedy Hard to be Humble, 13. pozice No Rewind a Scooter. Dvanácté místo Timmy Trumpet a Oaks, Not a Place. A jedenácté místo bylo velkým překvapením, teda aspoň pro mě osobně. Až na jedenácté místo se propadlo stříbro z minulého týdne, to znamená dvojka 89ers a Remini Rokas se skladbou Back to 89 propadají až na místo jedenácté. Jak to bude dneska vypadat mezi top pětkou, to absolutně netuším. Trojku už jsme měli, pětku taky, dvojku jsme potkali teď. Tam jako nemá kdo být nahoře. Nikdy jsem to neřekl a dneska to říct můžu. Normálně v té hitparádě dochází písničky. Já se musím uklidnit, pardon, to je trošku emoce, znáte to se mnou. Takže máme po rekapitulaci, teď otevíráme pomyslné brány top 10. Desítka nejlepších hitů z celé hitparády je před námi a z desáté pozice startuje Ultraláska. Jdeme na věc. Desítka tento týden, Kašmír, Jason Ross, Brianna Grace a spolupráce s názvem Ultra Love.
1: Free Radio.
2: Free Radio.
1: Hitparáda Free Radio.
2: Hustá desítka.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Bezvadná devítka.

0: Vanessa.
1: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na freeradio.cz/top107.
2: Parádní sedmička.

0: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. Kostadvička Fríčka. Největší hit paráda českého éteru.
1: Koukám, přátelé, stále jenom koukám, když vidím tu sestavu, kterou jste odhlasovali tento týden, tak to jsme tady snad ještě jako nikdy neměli. 41 z minulého týdne je 9 pro tento týden. Podobná situace hned vedle. 31. místo z minulého kola je 8 tento týden. 40. místo z minulého kola je 7 tento týden. A teď takovej malý zvoneček. 68 z minulého týdne je 6 pro tento týden. To bylo těsně před top 5. Ano, 6. místo Griffin, Bund a Inés. World Away, minulé kolo 68. místo, ale v tomhle kole je to 6. To je postup o 62 pozic nahoru. Zkrátka, tohle se vám povedlo během hlasování a teď se podíváme na ukázky, takzvaně stroj času. Nasedáme a jedeme do budoucnosti omrknout nejlepší 5 hit parády pro tento týden. Pozor na to! Mezi nejlepšími se bude o zlatou medaili tento týden ucházet pan Fischer se svojí skladbou Rain. Je tam velká konkurence jménem Oliver Tree. Na to pozor. Víte, jak to s Oldou je, jo, ten vždycky tlačí na první místo, takže uvidíme, jak to dopadne. Minulé kolo se mu to povedlo. Je tam ale taky James Hype. Je tam taky James a jeho serotonin. Uvidíme, pro koho se fríčkaři rozhodli v tomto kole.

pětimi nejlepšími z celé 107. A to je velký úspěch. Takže to nebyly pouze ukázky nejlépe hodnocených hitů pro tento týden a my se vracíme zpátky mezi 6. a 5. místo. 5. místo už je připraveno a já posílám do éteru pecku Ghost Town. 48. z minulého kola je pětka pro tento týden. Jdeme na věc. Místo 5. Rehab a jeho Ghost

0: tobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Kam vyrazit?
2: Pohodovou neděli zveme vás dnes do divadla. Bláznivou komedii Hra, která se zvrtla, nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno 18 hodin. A komedii Malé chytré lži nabízí divadlo Bolka Polívky 19 hodin.
3: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
4: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90.
5: Jelibo DJ Bobo. Nebo co bys řekl na Pufendorf?
6: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
5: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
7: Free Radio.
8: Free Radio.
9: Hitparáda Free.
10: Skvělá pětka.

0: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. Posledmička Fríčka. Největší hit paráda českého éteru.
1: Je to tak, dámy a pánové, posloucháte Free Radio a k tomu hitparádu 107 Fríčka. Od mikrofonu zdraví Lukin, no a 1023. kolo se pomaličku chýlí ke konci. Máme tady poslední rekapitulaci, po ní přichází fanfára a tou přivítáme vítěze hitparády pro tento týden. Tak jdeme na věc. Prvně rekapitulace, desítka v tomto kole Kašmír, Jason Ross a taky Briana Grace. Ultra Love. Místo deváté tento týden Sigma, Dutch & Graft a taky Profesor Green, Need You Now. Osmá pozice, Jugl, Ultranate a Imel Angel, Moving to the Sun. Sedmá pozice na 107 FM, Swedish House Mafia a Lickily,

0: Down a Rehab. Čtvrté místo, James Hype, Serotonin. Trojka tento týden, tedy bronzová medaile, Mikolas Josef a jeho Ferrari. Velká pochvala, protože když posloucháte, kolik je kolem Mikolase konkurence v tom žebříčku, tak je dobrý, pořád se udržela, a to díky vám a vašemu hlasování. Třetí místo, tedy Mikolas Josef, Ferrari, a druhá pozice na 107 FM, Fisher a jeho Rain. Další neuvěřitelný postup v hitparádě, protože skladba Rain minulé kolo 49. pozice, tento týden je z toho stříbrná medaile. Tohle byla poslední rekapitulace 1023. kola a my jdeme na první místo. Na závěr hitparády ještě jednou obrovitánské poděkování, ale opravdu obrovitánské, protože tento týden padl hlasovací rekord a bylo to krásných 6639 hlasů. Moc krát děkuju. No a teď klasický fanfára, pojďme si přivítat vítěze hitparády. Přestože 99% posluchačů tuší, kdo to bude, tak to musí být hezky podle pravidel. Takže jdeme na to. Ladies and gentlemen, tam tadadam tam tam tadadam tam ta. Jednička je tady, opět Oliver Tree a skladba Joyride, tento týden s náskokem 111 hlasů. 111 hlasů mezi dvojkou a jedničkou. Vidparádě Free Radio rozhodlo o tom, že zlatou medaili a první místo opět udržel Oliver Tree a jeho skladba Joyride. Takhle jste zahlasovali, takhle to dopadlo na té první pozici. Pojďme si vychutnat krála hitparády, doslova krála hitparády, Olivera Tree a jeho neporazitelnou pecku Joyride. První místo je připravené, posílám do éteru zlatou medaili a za okamžik ještě znovu rekapitulace všech horkých novinek 1023. kola. Takže máme před sebou ještě docela dost muziky. Teď ale vítěz hitparády a první místo Oliver Tree a skladba Joyride.
1: Free Radio. Hitparáda Free Radio. Nejžhavější jednička.

0: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Míchejte s námi beton pro Brno. Cemex hledá parťáka pro provoz betonárny. Čeká vás skvělý tým, jistota a zázemí mezinárodní společnosti. Máte vztah k technice? Přidejte se k Cemex. Volejte i hned. 800 11 12 12.
2: Pravý podzim začíná v Drnholci. Svět dýní je v plném proudu. Největší výstava dýní na Jižní Moravě, plná barev, chutí, zábavy a podzimní atmosféry pro celou rodinu. Otevřeno máme denně od 10 do 20 hodin, v sobotu až do 21. Přijďte si užít podzim naplno. Svět dýní v Drnholci čeká právě na vás.
3: Silnice pod Břečkovickým mostem je zavřená. GG Gym ale není. I když teď pod Břečkovickým mostem neprojedete, do GG Gymu se dostanete bez problémů. Sejďte po Hapalově dolů, až k parkovišti a jste tam. GG Gym. Už 26 let na stejném místě. Silnice může být zavřená. Vaše výmluvy na cvičení, ale nechte doma. GG Gym. Hapalova 23 u Břečkovického mostu.

0: Check Style a John. Čo ste? Check Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
1: Free Radio. Hitparáda Free Radio. Kostadvička Fríčka. Největší hitparáda českého éteru.
2: Největší hitparád českého éteru uzná svého vítěze. V tomto kole první místo obsadil Oliver Tree a skladba Joyride. Tím pádem podle hlasování skladba Joyride odnáší opět zlatou medaili. My se vrátíme ale mezi horké novinky hitparády a jsou to ty skladby, které dneska naskočily na 107. až 104. pozici. Zkrátka startovní pozice pro novinky. Pojďme hezky do rekapitulace. První nováček pod vlajkou Austrálie, je to australsko-německá spolupráce. Je tam Timmy Trumpet a taky Ale Farben společně. Na 107. pozici dnes startovala jejich novinka s názvem Chase the Feeling. Jdeme na věc. Chase the Feeling 107. jako dnešní novinka číslo 1.
1: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. Novinka hitparády.

0: Free Radio 107 FM a teď už rekapitulace druhé novinky. Druhá novinka dnes startovala na 106. pozici, je to pod vlajkou Německa a je tam německá spolupráce a společně s klukama z projektu Glockenbach, taky zpěvák z Velké Británie, vystupující jako Callum Scott. 106. místo, Glockenbach a Callum Scott, dnešní novinka číslo 2, Collide.
1: Free Radio. 107. Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů. Novinka hit parády.
2: When I look up at the sky, I think every person is like a planet. We move, we change, we get lost for a while. Some planets have this invisible line between them that they're supposed to meet again, even if it takes many years. I don't understand grown-up love, but I know what it feels like when someone

0: Ladíte Free Radio 107 FM a teď skoro samotný závěr hitparády 107 Frička. Máme před sebou ještě dvě novinky. Takže třetí novinka hitparády, což byl dneska Armin van Buuren a jeho Take Me Home. Rekapitulace třetí novinky je tady. 105. místo pro zatím skladba Take Me Home a Armin van Buuren jako dnešní novinka číslo 3.
1: Free Radio. 107 Frička. Novinka hitparády.

0: celý rádio 107 FM a teď už bohužel poslední skladba hitparády 107 Frička. 1023. kolo je pomaličku u konce, na závěr ještě čtvrtá novinka, což byly dneska All Day Project a jejich skladba Crash. Jeho korejská skupina prozatím na 107 FM startuje na 104. startovní pozici. Kam budou postupovat a jak se jim bude dařit, záleží na vás a na tom, jak pro ně budete hlasovat. Takže čtvrtá novinka tohoto týdne All Day Project a skladba Crash. Tím pádem máme uzavřené všechny novinky, včetně rekapitulace a musíme se rozloučit. Je mi to líto, ale máme to všechno za sebou. 1023. kolo končí i s hlasovacím rekordem, za který moc krát děkuji. Padlo 6639 hlasů. Za týden nás čeká 1024. kolo. Hlasování probíhá jako vždy na freeradio.cz/top107. Byli jste úžasní, mějte se krásně, žijte naplno a laďte Free Radio. Od mikrofonu se loučí Lukáš Bartl a budu se těšit opět za týden s dalším kolem hitparády 107 Frička. Ode mě je to všechno, mějte se nádherně a za týden čau.
1: Free Radio, hitparáda Free Radio, 107 Frička, novinka hitparády.

0: Retro Party Free Radio.
1: Retro Party Free Radio.
0: Největší porce kultovních retro hitů v brněnském éteru. Hity, na kterých jsme vyrůstali. Hity, se kterými omládneme. Hity, které milujeme. To je Retro Party Free Radio. Retro Party.
2: Super neděli, k tomu taky příjemný poslech Free Radia a samozřejmě dobrou náladu, tak to už vám přeje přímo ze studia Markéta Huďková. Vy jste teďka stihli přímo začátek retro party, takže 3 hodinky retro kousku před vámi jsou nachystaný, připravený a můžete si být jistí, že to je opravdu důkladný předvýběr toho nejlepšího, co se vlastně tady událo v této době. Samozřejmě zabrousíme i trošku víc dozadu, třeba v rubrice Hudební dinosaurus, no a někdy zase až k přelomu milénia. Ale ať už se vydáme jedním nebo druhým směrem, tak si můžete být jistí, že to bude stát za to. Tak se do toho pojďme pustit, čeká nás Saš.

0: rozeřívací kousek za námi, no a hnedka nám taky rozdrnčela telefonní linka sem k nám do studia 790 107 107. Tady tu linku můžete využívat vlastně až do 8. večerní, takže klidně cinkněte, můžeme pokecat, můžete si zpříjemnit svou oblíbenou muzikou třeba nedělní odpoledne nebo večer. A první takovej, který se dovolal, tak se jmenuje Jareček a já ho vítám v éteru. Jarečku, ahoj.
1: Ahoj Markéto, a všem posluchačům. Čau, dobrá šilenci.
0: Čau, čau, no vidíš, to je úplně tematický tedy do našeho pořadu. Jarečko, ty jsi stihl prozradit mimo éter, že máš volný den, tak nevydal se třeba na houby? No, jak jsi to strávil?
1: No, odpočíval jsem právě.
0: Jo, takže takhle jenom doma, jo?
1: Jo.
0: No a jak to vypadá v Hodoníně s houbama, rostou tam? Protože já všude vidím na internetu plný košíky a zatím jsem teda neměla moc štěstí. Nevím, jak to máš, ty seš vůbec houbař?
1: No, byl jsem houbař.
0: Já si myslím, že to je na celý život.
1: Narostou, no.
0: A jo, takhle, jo, jo. Takže pak jsi to prostě vzdál a řekl jsi, už nikdy nic. Kašlu na houby. Ale na muziku nekašleš a to je jedině dobře, protože taneční muzika teď tě pořád baví a právě proto si dneska dáme další taneční kousek, jak jsi sám řekl, že bys něco takového chtěl a vybrala jsem Nightcrawlers a jejich pecku Push the Feeling On. Jarečku, komu posíláš?
1: Všem, co byli na akci, Horobouci, všem posluchačům Ráda Free, a Tomášovi, Kačce, který mě fandí, jo.
0: Super, tak ať se daří a pěkně si trestní. Čau, čau.
1: Taky, čau, ahoj. Miluješ naše hity?

0: Stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
0: Právě posloucháš Retro Party Free Radio. Retro Party.

0: Free Radia. Retro Party Free Radia.
1: Tohle byla pecka od Everything But The Girl s názvem Missing, no a já se u toho názvu zdržím, přeci jenom pokud vám něco chybí v playlistu, máte na něco chuť, tak jak to vyřešit? No ideálně tak jako Míša zavolala 790-1077 a já jí tímto zdravím. Miško, ahoj.
2: Ahoj.
1: A tobě tam dneska chyběla, nebo ráda bys slyšela pecku Lolita od Alize, tak taky tam máš, za chvilku si dáme, takhle jednoduchý to je.
2: Takže bude to pro tačku, pro mamku, pro mě, pro tebe do rády a pro všichni posluchače.
1: Paráda, Miško, tak jo, jdeme hrát, měj se hezky a díky, že ladíš, ahoj.
2: Ahoj.
0: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
3: A po majiteli stále pátráme.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
3: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
3: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
3: B2Kán. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Kán je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvěgenčeva. Hypnotickou noir Odysseu, její soukromé peklo od Nikolase Windinga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka B2Kán. Od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
4: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tak to vypadá, že v dnešní retroparty nám tak nějak převažují ženský, ať už co se týče repertoáru nebo volajících. Před chvilinkou Miška, teďka jsme slyšeli Alize, no a teď už asi uslyšíme taky naše posluchačko Wendy. Wendy, slyšíme se?
1: Ano, ahoj.
0: Paráda, já tě zdravím, prosím tě, ty jsi mi prozradila, že posloucháš přes apku a že projíždíte přes Olomouc, takže sedíš v autě?
1: Ano, sedím v autě, ale neřídím, takže dobrý, můžu volat.
0: Jo, paráda, paráda, já si právě jako říkám, že to mají tak jako podezřele ticho, jako, tak vám to asi pěkně sviští. A vy teda máte namířena do Brna a odkud jedete, nebo jaký byl cíl dnešní?
1: No, my jsme jako z Brna, no a jeli jsme do Olomouce pro babičku, tu jsme vezli do Přerova na vyhlídkovej let letadlem a tak tady dneska tak jezdíme, lítáme.
0: Tak ideálka, nějaký dobrý jídlo taky bylo na cestě?
1: Taky bylo, ano, měli jsme tvarušky samozřejmě, když jsme tady v Olomouckém kraji.
0: Tak to musí být, no a teďka by to chtěla ještě nějakou dobrou písničku, co ty na to?
1: Ano, trochu to rozprovodit na cestu.
0: A co si dáme?
1: Dáme si Sandstorm.
0: Dobré, už to tady mám teďka naklikaný a ještě se zeptám, koho pozdravíme teda, takže určitě babičku.
1: Ano, určitě babičku zdravíme. A asi všichni, kdo poslouchají, ať se jim dobře jede a ti, co jsou doma, tak ať mají pohodu.
0: Paráda, řekla jste úplně úžasně, tak hlavně i pro vás pohodovou cestu a písnička už míří přímo k vám. Díky za zavolání, měj se, ahoj.
1: Ahoj, díky.
2: Retro Party Free Radio.

0: Pár sekund po půl šesté nám na Free Radio dozněla Aqua, takže tu už máme sfouknutou a co dál si dáme do uší, tak třeba Masterboye a Pecku Baby Let It Be. V tanci i poslechu nás čeká i Luna a její Bailando. Potom malinko přitvrdíme z Public Domain. Potom už samozřejmě budeme hrát třeba i podle vás. Ale teďka ještě nás čeká malinký okýnko, co se týče dopravy a počasí.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Radio.
0: A naštěstí to bude opravdu malinkatý okýnko, protože nemám tady za stolik komplikací. Přímo v Brno by mělo být naprosto v pohodě, ale opatrní buďte, pokud se pohybujete na dálnici D1, konkrétně na 208,5 km ve směru na Vyškov stojí na krajnici odstavený osobák. A opatrní buďte taky na příjezdu do Ochozy u Brna. Je to tedy ve směru od Kanic, tady v ulici na bráně bourala dvě osobní auta a provoz je tam řízen kyvadlově, takže zde počítejte s drobným zdržením. Jinak je to opravdu všechno, kdyby vy sami jste o něčem věděli, klidně nám to dejte vědět. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: A teďka ještě okýnko, co se týče počasí, tak aktuálně máme venku krásných 23 stupňů. Nejnižší noční teploty se však dnes budou pohybovat okolo 8 stupňů nad nulou. I zítra po ránu očekávejte chladnější teploty okolo 9-10 stupňů bychom se měli motat, ale přes den krásných 22 a v úterý dokonce rovněž 22 a k tomu naprosto jasná obloha.
2: Retro Party Free Radia. Retro Party Free Radia.

0: Zakončená Luna na Free Radio za námi, no a před námi objednávka přímo ze studiového mailu studio@freeradio.cz. Napsal Vítek: ahoj Markéto, prosím zahraj prosím ču něco, co ji nakopne. Potřebuje trochu energie, aby jí šla hezky práce od ruky. A tobě i ostatním posluchačům přeji hezkou neděli. Díky moc, Vítek. Vítku, krásný vzkaz. Děkuju moc, no a prosím Onku, Benny Benassi a Satisfaction Simčo, ať to jde.
1: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: Pomalinku nám doznívá Benny Benassi a jeho Satisfaction, speciálně hlavně a prosím ču od Víti. No a my už se teďka pustíme do slibovaný Operation Blade od Public Domain, tak užívejte poslech a díky, že ledíte Free Radio.
1: Ta káva už mi nic nedělá, nemám vůbec energii.
2: Tak zkus Yerba Mate, nápoj z Jižní Ameriky, který tam pije 90% populace místo kafe. Dodá ti dlouhotrvající energii a soustředění.
1: A kde to najdu?
2: Na Mood.cz. Je to Yerba Mate z Brna, které vyhrálo první místo na největším evropském festivalu čaje.
1: A nemáš nějakou slevičku?
2: Zadej promokod RADIO na mood.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.

0: Free Radia. Retro Party Free Radia.
1: A teď už jdeme na Free Radio opět na nějaký taneční kousek, trošku to odlehčíme. Mrkám konečně i do apky a už tady vidím vzkazík od Elenky, která píše: prosím, zahraj Katce z Morávky, která včera slavila 40. A bude to i pro všechny, co se tam sešli. A chtěla bych Dancing Queen, bylo to velký, díky Ellen. No, tak Dancing Queen máme teda jenom v podání od 18, tak doufám, že to nevadí, a zdravíme Katku.
0: Právě posloucháš Retro Party Free Radio.

0: Free Radio.
1: Pravidelná linka Praha Tokio a na Free Radio taky pravidelný okýnko, pravidelná ukázka songu před celou hodinou. Jo, je to tak, za 5 minut už je tu 18. hodina, no a my se k ní společně na Free Radio protančíme třeba s Pizza Boys. Já se na to moc těším, tak doufám, že i vy jste podobně naladění a že vám to přijde vhod. Potom si dáme trošku něco klidnějšího, Evie a Gwen Stefani. A následovat bude You and Me. Takže takovej střet, jako není to úplně nějaký extra nahypovaný, ale přeci jenom já si myslím, že k nedělním odpoledni ta taková poklidnější muzika patří, ale jestli stejného názoru, tak stačí zavolat a nebo napsat, těším se.

DJ Dero nám zpříjemňuje podvečer na Free Radio v rámci Retroparty, no a teďka už si dáme zase něco trošku z jiného soudku, dáme si skupinu Holky napsala totiž do apky i včas chrlic, která by chtěla nechat zahrát pro Myžáčka do Líšně a taky jeho rodičům a má to být právě něco od Holek, díky, mám ho ráda, tak i vy. Dneska dáme Už mi nevolej.

0: rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
0: Právě posloucháš Retro Party Free Radio. Retro Party.

0: Zatímco jste si užívali pecku Go od Mobiho, tak ve studiu zatím probíhala marná snaha o opravu žaluzí. No, zatím se mi nezadařilo, ale to teďka není vůbec důležitý, protože taky mezi tím, co hrál Moby, tak se na telefonní linku 790-107-107 dovolal náš posluchač Mira, který je tuším někde na cestách. Miro, slyšíme se? Čau, čau, prosím tě, je to trošičku takový hůř slyšitelný. Máš stažený okýnko nahoru?
1: Ne, já mám zavřeno a práci máme na reproduktoru.
0: A jo, takhle, jo. Proč,
1: tak... ale autorádio to totálně uklidní, takže bych neslyšel nic.
0: Jasný, hele, ale jo, teďka už je to lepší, tak doufám, že to zvládneme spolu. Kam máš namířena?
1: Hele, akorát vracím dceru domů, takže akorát teď jenom tady na veselsko.
0: Jasný, jasný. Takže jste byli někde se projít po venku nebo na nějakým výletíčku?
1: Ne, já mám teď vtěru jednou za 14 dní, takže my jsme tak jako, že na zahradě dělali práce.
0: Takže
1: a potom se byli ještě někde pobavit. Takže.
0: Jasný, ideálka, takže neděle jak má být, tak jsem ráda, že jsi to užil společně s dcerkou a teďka to ještě vylepšíme muzikou. Ty jsi měl chuť na nějakou abu, tak dáme pecku Mama Mia. A komu posíláš, Miro?
1: Pro všechny posluchače, kteří si užívají posledního pěkného dne, když se nám ten další víkend stále zkazí, takže poslední grilovačky na dne, tak doufejme, že ještě stíhneme toho pěkného.
0: Hele, jako co jsem tak koukala, tak myslím si, že do středy dobrý, pak se to má trošičku propadnout, ale jako není to tak dramatický ty teploty. Takže ještě bude hezký.
1: Víkendu prše, tak nevím, uvidíme.
0: Jo, tak uvidíme, hele, zatím do středy dobrý a pak se uvidí, co bude. Každopádně teda písnička připravená. A Miro, komu ji posíláš? Dcerce určitě, že jo?
1: Dcerce mě přítelkyně, která je tady se mnou na cestě a pro všechny posluchače, kteří vlastně teďka grillují, opékají a prostě se baví.
0: Paráda, tak jo, tak zdravíme a i přítelkyně, užij si zbytek neděle a posílám muziku, čauky.
1: Čau, čau, děkuju.

0: Hudební dinosauři na Free Radio.
1: Před chvilinkou na Free Radio doznělo Timbaland s jeho peckou The Way I Are, tak třeba jednou za několik desítek let, to tady já nebo někdo jiný bude vyhrabávat v rámci hudebního dinosaura, ale na to si ještě budeme muset počkat. Teďka se podíváme na song, který už tam právoplatně náleží, protože už letos bude mít 41 let a je to docela úlet, je to totiž takovej, dá se říct, nefalšovaný 80-kovej vesmír. No, o čem mluvím? Je to hudební projekt Koto a song nese název Visitors, takže to samozřejmě odkazuje nejspíš na nějaký mimozemšťany, na návštěvu z vesmíru. A je to vlastně taková, dá se říct, skvělá italo disco rarita, tak si myslím, že tady má rozhodně své místo. Je to jedna z nejznámějších písniček projektu Koto, tedy song Visitors, a tento projekt byl spíš vlastně takový jako studiovej, protože to nebyla zrovna klasická kapela s frontmanem a spíš zatím stál víceméně jeden producent, a to nizozemský Michel van der Kaai. A právě song je typický svým futuristickým vesmírným zvukem, syntenzátory tam plně samozřejmě hlavní roli. No a my jdeme na to, ať vůbec víte, o čem se bavím, že jo? Protože to není úplně mainstream, ale rozhodně to tady má své místečko, tak si to pojďme společně vychutnat.
2: Retro Party Free Radio.
0: Free Radio. Free Radio.

to je dnešní hudební dinosaurus, projekt Koto a song Visitors. No nevím jak vy, ale já úplně vidím ty Marťany, jak vystupujou v řadě s UFA někam na louku, třeba na medlánickém letišti, možná úplně vidím. No a každopádně teďka jdeme dál a dáme si další retro song, ale tentokrát už nepůjdeme zas až tak hluboko. Starý dobrý 90 a Sixpence None the Richer za chvilinku.

0: Máme 2:30 večerní, posloucháte Retro Party na Free Radio, no a další ukázky songu už jsou tady pro vás nachystaný, pojďme na to. Za chvilinku Ace of Base. Hnedka po nich další velký jméno Korona. A budou tu i French Affair. Takže takhle nějak s muzikou, no a jak je to s dopravou?
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Raději buďte ještě opatrní, tady na příjezdu do Ochozy u Brna od Kanic v policii na bráně bourala dvě osobní auta. Ještě by se to tam pravděpodobně mělo nějakým způsobem došetřovat. Chvilku tam byl provoz řízený dokonce kivadlově. To už se možná neděje, ale přeci jenom raději opatrní. Buďte určitě. Dále se podíváme na Brněnsko, tady mezi Měnínem a Žadčany bourala dvě osobní auta. Tady už je to čerstvější záležitost, ale opatrností byste měli projet tak. Jinak co se týče dopravy v centru města Brna a D1, D2, tak ty hlásí pohodu a klid, tak snad to vydrží. Šťastnou cestu.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Venku máme 20, nejnižší noční teploty dneska poklesnou na 8 stupňů Celsia. I zítra po ráno budou teploty mezi 8 a 9 stupně, ale přes den se opět dostaneme na příjemných 22 stupňů. K tomu nás čeká polojasná obloha, v úterý rovněž 22 a dokonce naprosto slunečno. Středa ve finále vypadá na 21 a ve čtvrtek by se nám mělo sice ochladit, ale dá se říct, že ne, některak dramaticky, 18 stupňů Celsia a k tomu zataženo.
2: Hity, na kterých jsme vyrůstali, to je Retro Party Free Radio.

0: Space na Free Radio a tohle je Tomáš na Free Radio. Ahoj Tome.
1: Ahoj Markétko.
0: Ty jsi mě dneska trošičku zaskočil, protože vybíráš song, který se tady zase ne tak často hraje a už vůbec ne na přání, protože většinou lidi jdou po takových těch známých interpretech, Scootry, DJ Bobo, Madonna, Kylie Minogue a tak dále. A ty jsi na mě vybalil Ricka Astleyho a pecku Never Gonna Give You Up. Jako znám to, není to špatný, ale moc často se to lidi neobjednávají, tak jak tě to napadlo, Tome?
1: Tak jsem to zkusil vybrat dneska.
0: No vidíš, tak zkusil, tady se to objevilo, máš zařízeno, tak dobrý. Tak snad jenom ještě komu posíláš.
1: Pro tebe.
0: Děkuju.
1: A pro všechny posluchače.
0: Paráda, takže všem na 107 FM, už to tam pálí, měj se, čau.
1: Díky Markétko, ahoj.

0: V Retro Party jsme se malinko odchýlili od itineráře, zavolal Tom a šoupl tam Rika Astleyho. Tak tady ho má, ještě chvilku doznívá, no a potom už slibovaná korona a taky French Affair. Jedeme dál.
1: Technologie naživo, biznis osobně, to je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firem z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026, od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.

0: krásný nedělní podvečer.
1: Krásný nedělní podvečer i tobě, tak co máš pro nás připravenýho za hudební skvost?
0: Dneska jsem si vybral Patrika Hernandeze, Born to be Alive. A bude to pro tebe.
1: Děkuju vám.
0: Studia, ať to tam zvládneš. Pro všichni posluchače, pro Myšlenku s Amálkou, pro Karla a jeho rodiče, protože vím, že tuhle skladbu mám rádi, no a hlavně pro moji Aničku.
1: Paráda, tak jo, tak děkuju za výběr, zajímavý, tak je to dneska mimo tvůj oblíbený, obvyklý soudek oblíbený, ale nevadí, proč ne? Tak to jdeme odšpuntovat. Let's go.
0: Moc děkuju.
1: Není zač.

0: Free Radio. Retro Party Free Radio.
1: No, tak musím uznat, že jsem si nakonec poslech tohoto songu Born to be Alive na ramě užila. Dá se říct, že to je velice rytmický kousek a že mě to baví, tak doufám, že byste si to taky užili. No a další muzika, tak to je sázka na jistotu. Guru Čoš Prouček za chvilinku.

0: pomalinku se nám přibližuje 19. večerní, tak je potřeba to taky trošičku nakopnout s pomocí Bailanda. A na pomoc nám přispěchá i DJ Boba. Tak užívejte poslech, i po 19. hodině bude pokračovat Retro Party a budeme si pěkně hrát až do 20.
1: Retro Party Free Radio. Retro Party Free Radio. Vyhněte se těmto situacím. Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou. Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie.

0: pozdních kapalin.
1: Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.
3: Největší porce kultovních retrohitů v brněnském éteru. To je Retro Party Free Radio.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Na 107 FM jsme dali Guru Josh Project a song Infinity, no a možná jako celá věčnost to připadalo našemu posluchačovi Martinovi, který zavolal hnedka na začátku songu, takže musel chvilku počkat a dočkal se. Martine, halo, jsi tam?
1: Halo.
0: Super, tak to bychom měli. Tak prosím tě, jak ty to máš dneska hozený? Jsi v práci nebo jsi doma?
1: Jsi doma, byl jsem na cirkusové show, pěkně jsem si to užil.
0: Počkej, stop, kde jsi byl, já jsem tě nerozuměla.
1: Na cirkusové show.
0: Na show jaké? Prosím tě, pomalu a artikulu. Já nevím, jestli to moje neznalost, nebo jestli...
1: Cirkus.
0: Cirkus. Cirkusová show?
1: Ano.
0: A kde to bylo, prosím tě?
1: V Kyjově,
0: aha. Tak to bude asi něco jiného. Já jsem viděla teďka taky v Brně, že nám dorazil cirkus, takový speciální, ale tak to je asi něco jiného. Dobrý, tak nechme cirkus cirkusem a prozrať, co bys si rád poslechla.
1: Protože tam není docela ryb. A bych chtěl něco z kulturu, kolik stojí ta ryba asi.
0: Jasný, takže ryby v cirkuse, jo?
1: Ale to všechno mohly by být, protože tam nemají aspoň, když se to účastní ubyt.
0: Takže ryby teďka nejenom v cirkuse, ale taky na Free Radio. Martine, komu posíláš tady tu fišku?
1: Všem rybářům, všem v obchodě, protože k tomu si provozovat ryby, a všem fiškařům.
0: Tak jo, tak jdeme na to, jdeme za rybičkama, díky, čau.
1: Taky, čau.

Máme 7 minut po 7 hodině večerní, posloucháte Free Radium 107 FM. No a teďka už taky koukám do naší apky, kde napsal Michal Bajker z Líšně. Ahoj Marketko, zdraví Michal Bajker, šlo by zahrát cokoliv od doktora Albana a dneska to bude jenom pro tebe, děkuju. No Michale, tak já taky děkuju a dáme sing Hallelujah.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
0: Právě posloucháš Retro Party Free Radio. Retro Party.

Bailando neboli španělsky tančíme, no a tančit budeme i nadále. Čeká nás slibovaný DJ Bobo, no a potom už se pomalu, ale jistě chystá taky detektiv Free Radia. Tak si na to počkejte.

0: Majdíte.
1: A pomalíte, stále padáme.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: Hudební detektiv Free Radia.
1: A po čem budeme dneska pátrat na Free Radio, no? Tak bylo to napínavý, sama jsem přemýšlela, co já tam dám v tu neděli, jako co my budeme rozebírat. A naštěstí mi pomohlo, byť nevědomě, kolega Lukáš Bartl, protože jsem v pátek zaslechla v autě jeho představení novinek v hitparádě. No a na 105. pozici naskočila pecka, která si myslím, že apeluje na skoka na týdne, ale to se nechme překvapit, to uvidíme příští pátek. Je to pecka totiž od Armina van Burena a nese název Take Me Home. No a v okamžiku, kdy jsem ji slyšela, tak se moje obavy rozplynuly, protože jsem si řekla, doprčit, zlít, já to znám, to jsou Red Hot Chili Peppers. Nezaměnitelná melodie, no a potom už stačilo jenom dopátrat, že song nese název By The Way a Red Hoti ho vydali v roku 2002. A pokud by vás zajímalo, jestli je tahle rocková americká skupina ještě aktivní, tak taky jo. Poslední album vydali v roce 2022, ale prý letos pracují na novém, takže Red Hoti pořád valí. A ještě když se vrátíme tedy k té předělávce od Armina, která nese název Take Me Home, tak to vlastně jako není klasický cover, protože Armin použil jenom tu melodii a text je z Brusu nový. No tak pojďme se tedy dát kousek Red Hotu jako důkaz a schválně, jestli se příští týden vyplní moje predikce, že se jedná o skoka na týdne, protože ten Armin je skvělej. Ale konec konců to Red Hoti taky, tak pojďme na kousek.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: No a teď už je to na nás moc divoký, takže jdeme dál. Každopádně dnešní hudební detektiv Armin sáhl pro inspiraci k Red Hotům.
1: Hudební detektiv na Free Radio.

0: Jam & Spoon, no a teďka už taky náš posluchač Honza, který ladí mimo Brno, tak ho jdeme trošku vyspovídat. Honzo, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny.
0: Ty jsi to trošku naťukl, severní Čechy, tak jaký
1: měs... Ne, severní Čechy, severní Morava.
0: Severní Morava, promiň, tak... Ale tak...
1: Ale to je úplně jedno, já si myslím, že prostě kdo vás ladí prostě přes internet, tak to může být z kterékoliv části
0: republiky. Počkej, tak buď trošku konkrétnější teda, jako u jakého města seš, nebo...
1: Mám to 30 km do Ostravy, 12 km do Nového Jičína.
0: Hezký, takže i třeba nějaký nákupíčky do Polska, toto taky probíhá čas od času?
1: Málo kdy, to je jenom čistě, jenom když potřebujeme něco do bytu, nebo to tak.
0: Jo,
1: to se zajde jenom takhle.
0: No, to jsem slyšela.
1: Do Polska to se mi nevyplatí, jako jenom tak jezdit.
0: To už pak
1: nakupovat.
0: Asi musí někdo brát.
1: To je tak lepší pro ty Ostraváky, alebo prostě to bydlí blízko u těch polských hlavních stov, no.
0: No, tak jako je to pravda, no, jakože když si uvědomíš, kolik ještě projedeš, teďka je to drahý, ale jako no, ten nábytek, no. To jsem taky slyšela, jakože když si někdo třeba objedná prostě na e-shopu, tak ty ceny jsou úplně jako jinde než Česko. Takže takový tip. Třeba kdybyste vybavovali někdo barák. My teďka ale vybavujeme hudební playlist Free Radia a Honza zasadí úplně skvělou pecku. Tak Honzo, co to bude?
1: Takže vybral jsem si Faithless Insomny. No, a bylo by to úplně pro všechny, co poslouchají.
0: Tak jo.
1: Protože dnešní nedělní den, ten se krásně vydářil. A jak už řekl některý posluchač přede mnou, tak prostě se to už má příští týden pokazit, tak
0: ale
1: ať to všichni užijí.
0: Tak až od čtvrtka, takže ještě aspoň 3 hezký dny před náma. Tak zdravíme na severní Moravu a Faithless už letí. Díky za zavolání a měj se, čau.
1: Díky, čau. Zpátečka Free Radio. Zpátečka Freečka. 1996.

0: minutku po půl jsme večerní, posloucháte Free Radio a další songy už se k vám pohrnou za chvilinku, třeba Funky Town. Přihodíme Rembrandt. Nebo Labuš. Ještě před muzikou, ale rychle proletíme dopravu a počasí.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Radio.
0: A teď tady budu hlásit něco, co jsem ještě nikdy nehlásila a samotné se mi nechce věřit, že to, co se teďka stalo, je pravda, ale pojďme se na to podívat. Rozhodně možná se o tom ještě někde bude psát. V centru Brna v Josefské ulici srazilo osobní vozidlo srnu. Dávejte tam pozor. Opakuji, v centru Brna v Josefské ulici srazilo osobní vozidlo srnu. No, tak to jsme to ještě neměli. Jako jsem tam nějakou zvěř, tam člověk potká, ale teda srnu, tak to bychom měli. Další věc tedy, teď už je vážně. Na příjezdu do Brna po dálnici D2 od Bratislavy na půltém kilometru bourala dvě osobní vozidla a blokují tam jeden jízdní pruh. Tady počítejte s tím, že se zdržíte a potom ještě opatrní buďte mezi Měnínem a Žadčany, tady se srazila taky dvě osobní auta a měli byste tam projet s opatrností. Jinak co se týče hustoty provozu v centru města Brna a v okolí, tak tady to vypadá v pohodě, tak snad jenom opatrně v tom centru.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku aktuálně 17 stupňů, nejnižší noční teploty dnes poklesnou na 8 stupňů. Zítra očekávejte podobné počasí jako dnes a v úterý by se nám dokonce mělo ještě naprosto vyjasnit a teploty budou dosahovat nějakých 22-23 stupňů. Ve středu ještě bude hezky, no a potom od čtvrtka už citelnější ochlazení, ve čtvrtek 18, v pátek to klesne na 14 a uvidíme, co dál. Každopádně, jedna věc je jistá, s tím počasím za stolik ne, ale teďka už Funky Town.

0: Free Radia. Retro Party Free Radia.
1: Tak nevím, jestli jste to slyšeli, ale před chvilinkou jsem na Free Radio v rámci dopravy hlásila takovou neobvyklou dopravní nehodu, že v Josefské ulici srazilo osobní auto srnu. No, tak mi to vrtalo hlavou, protože v podstatě Josefská je jakoby pěší zóna, že jo. Ale dívala jsem se na net, jestli už se to tam nějakým způsobem neobjevilo, a ne, přeci jenom neděle večer, ale narazila jsem na článek, který je z půlky května, a tam je napsaný, že centrem Brna bloudila srnka, že si to normálně štrádovala třídu kapitána Jaroše, takže asi plný sci-fi to není. No uvidíme. Každopádně teďka Labuš a SOS.
0: Retro Party. Retro Party Free Radio. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.

0: byli Black Box, Right on Time, no a když jsme u toho času, tak nám zbývá přesně posledních 10 minut, takže už za tolik času na vaši přáníčka není, tak to nebudu dlouho prodlužovat, ať se třeba ještě na někoho dostane. A každopádně teďka je řada na Pavlovi, který napsal do naší apky: hezký večer, zahrajte prosím kolegovi Frantovi ke svátku. No je to tak? Fakt 4.10. František, je to tam. A mají to být 3.6. a Song Devil. Děkuji Pavel, Pavle, tak rádi zahrajeme. No a když jsme u těch svátků, tak jako já to trošku flákám, ale zítra Elišky, tak bacha na to, určitě nějakou znáte. Takže teďka ale speciálně pro Frantu.
1: Vyhněte se těmto situacím. Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou. Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin. Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
3: Autonova Brno, na ulici Masná. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autonova.cz

0: The Devil
1: 666, takže úplně takový peklíčko na Free Radio, ale doufám, že se vám líbilo. No a teďka to trošičku naředíme něčím odlehčeným. Kájo, ahoj, hezký večer.
2: Krásný večer tobě a všem, kteří mají naladěno.
1: Máme 5 minut, dá se říct, před koncem pořadu, takže dá se říct, že pravděpodobně už úplně poslední písnička na přání bude od tebe. Co to bude?
2: Ricci poveri sale perché ti amo.
1: Dobrá, takže Itálie takhle v závěru. Kájo, komu posíláš tenhle song?
2: No tobě a všem, kteří mají naladěno.
1: Děkuji, tak jdeme na to. Ráda si to poslechnu, popřeju ti hezký večer a hlavně taky úspěšný pracovní týden od zítřka, to hezky zvládni, jo?
2: Ano, děkuju, tobě taky, měj se hezky, ahoj.
1: Ty taky, ahoj. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: skvělá italská taneční pohodovka od Kai. Na závěr retroparty ještě poslední kousek nám zbývá Aqua Cartoon Heroes. No a potom už se to tady změní na House for You s Mickey Martinem, tak si užijte poslech. Já se budu těšit zase příští neděli po 17. Mějte se, čau!
1: Největší porce kultovních retrohitů v brněnském éteru. To je Retro Party Free Radio.

a pánové, krásný dobrý večer, máme 20 hodin 10 minutek a před malou chvílí začal pořád House for Life na Free Radio 107 FM. Já za sebou opět party víkend, pátek bych hodnotil tentokrát 1-, sobota 1 s hvězdičkou, takže kdo byl, tak určitě ví, o čem mluvím. No a dneska si to celé uzavřeme samozřejmě s pořadem House for Life na Free Radio 107 FM. A uzavřeme si celý víkend a taky celý nedělní večer. Já jsem to dneska ostartoval od Chocolate Puma Hi-Low, Tečka Hi-Low a DJ Deon. Za chvilinku nová Charlotte Devite,

10%. No a já hned ze startu tady mám pozdrav pro Peťu, to je nejlepší sestřička u svaté Anny v nemocnici. Taky zdravím na triáž a do boxu, kde jsem si všiml, že tam poslouchají rádio. Nevím teda jaký, ale třeba se to k ním dostane. Takže přátelé, užívejte závěr celého nedělního večera. Charlotte Devitte a její novinka a za chvilinku Mark Reef, Body Control. No a ještě taky pozdravujeme Pavlíka do auta, který rozváží jídlo, takže Pavlíku, tebe jsme dlouho nezdravili a ti to utíká. Jdeme na to. House for Life, Free Radio 107 FM, let's go!

ještě jsem zapomněl připomenout, že linka 790-107-107 je právě odblokovaná, takže klidně mě tam můžete zavolat, někoho pozdravit nebo si nechat zahrát něco na přání. Pokud to bude samozřejmě ve stylu pořadu House for Your Life, tak určitě se pokusím splnit.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 10 707 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio 107 FM.

0: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM.
2: Vyhněte se těmto situacím. Nadešel čas na pravidelnou kontrolu vašich vozů před zimní sezónou.
3: Nezapomeňte zkontrolovat kvalitu autobaterie, funkčnost brzd a stav provozních kapalin.
2: Šťastnou cestu vám přeje Free Radio.
0: Hledáte nové auto, motorku nebo servis, na který se můžete spolehnout? Zastavte se v Autonově. Najdete u nás skladové modely Škoda a přes 200 prověřených ojetých vozů. Postaráme se o prodej i servis motorek KTM a GasGas. Samozřejmostí je autorizovaný i pozáruční servis vozů Škoda, Volkswagen i Volkswagen užitkové, včetně oprav po nehodě. Autonova. Už více než 50 let na Masné u Zvonařky. Více na autonova.cz.
1: Free Radio. Free Radio.

Přátelé, máme chvilinku po 21. hodince, to znamená, že pořád House for Your Life je úplně ve finále. Já vám děkuju za poslech, za zprávy. No a už samozřejmě příští týden opět jako obvykle na nějaké mejdánku anebo neděle 20.00 House for Your Life Free Radio 107 FM. Takže mějte krásný zbytek celého nedělního večera. Nezapomeňte ladit i nadále Free Radio 107 FM a mějte se krásně. Ahoj, naschle. Free Radio. Free Radio. Free Radio 107.

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
3: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!